kar murumendu onguri Floyd Taylor yena omashe wo muburo mukuru no masachini nguri Johnny Taylor yeah ivembo watu no mimi umbaro ndami muru no maoke yako ndingire apeke batida o enara Chicago Floyd Taylor kwa tu muburo njie vire minu batu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu minu